0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněla misa votiva e-mol Jana Desmase Zelenky. Zpívali Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihalcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Kolegium vokále 1704. Hrál soubor Kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Rakouský hudební skladatel Josef Haydn už jako osmiletý zamířil do Vídně, kde se stal zpěvákem ve sboru proslulé katedrály svatého Štěpána. Když dospěl, pracoval jako učitel hudby v bohatých rodinách a začal komponovat. Proslavil se především svými symfoniemi a smyčcovými kvartety a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností evropské hudební scény druhé poloviny 18. století. Byl znám nejenom jako skladatel, ale také jako dirigent, klavírista a uznávaný muzikolog. Z Haydnovy bohaté tvorby dnes na stanici D-dur vybíráme symfonii číslo 46 H-dur. Hraje soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

0: Vyslechli jsme symfonii H-dur číslo 46 Josefa Haydna. Hrál soubor Il Giardino Armonico, který řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Reicha je znám především jako hudební teoretik a pedagog. Většina jeho prací z oboru hudební teorie se dočkala řady vydání. Pojednání o melodii vyšlo v rozmezí necelého století celkem 11krát. V nauce o kontrapunktu provedl Reicha nejradikálnější zásah do stavby fugy, a to i prakticky svými 36 fugami pro klavír a také pojednáním o novém systému fugy. Z Reichovy skladatelské práce se dodnes hojně uplatňují dechová kvinteta a komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace. My si dnes vyslechneme Reichův velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera.

Na stanici D-dur dozněl velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo Antonína Rejchy v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera. Serenáda in C Pavla Josefa Vejvanovského z roku 1680 je čtyřdílný útvar s melodicky a rytmicky identickými lichými a sudými částmi, kde jsou střídavě exponovány pětihlasé žestě a čtyřhlasé smyčce s kontinuem. Kontrastuje zde dosaženo uvnitř formy střídáním třídobého a čtyřdobého taktu, část třetí a čtvrtá je variantou první a druhé. Serenádu in C si vyslechneme v podání Pražského komorního orchestru za řízení vynikajícího dirigenta Libora Peška. Na trubku hrají Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší a na čembalo Jan Hora.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního vysílání. Serenáda in C Pavla Josefa Vejmanovského. Hrál Pražský komorní orchestr za řízení Libora Peška. Na trubku hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší. Na čembalo Jan Hora. Příjemně prožité chvíle při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali k poslechu díla následujících autorů: Georga Friedricha Händla, Johannesa Brahmse, Františka Xavera Richtera, Johanna Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Georga Filipa Telemana a Františka Ignáce Antonína Tůmy. Georg Friedrich Händel je vrcholnou osobností barokní hudby a také jeden z nejplodnějších autorů všech dob. Ve svých operách a oratoriích se obracel k námětům z antické mytologie, k biblickým a historickým příběhům a středověkým pověstem. Je jedním z mála autorů své doby, jehož opery a oratoria oslovují i dnešního diváka. Německé školení, italské zkušenosti a anglické prostředí, kde žil a pracoval velkou část svého života, ho obohatili o kosmopolitismus, který jeho současníci většinou postrádali. Z Händlovy bohaté tvorby jsme dnes k poslechu vybrali žalospěv pro královnu Karolinu. Zpívají Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Barkow bass a Monteverdiho sbor. Hrají Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo dílo Georga Friedricha Händla Žalospěv pro královnu Karolínu. Zpívali Norma Burrows soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Markau bas a Monteverdiho sbor. Hrál Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Johannes Brahms dokončil svou první symfonii jako velmi zralý autor. Mistrovské dílo vynikající lyrikou a dokonalou formou mělo premiéru v roce 1876 v Karlsruhe a dnes bývá považováno za jeden z vrcholů tradice symfonického žánru vůbec. Brahmsovu první symfonii si představíme v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou charismatického Leonarda Bernsteina.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 1 C mol opus 68 Johannesa Brahmse. Vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnista Roman Novotný je členem České filharmonie a souboru Aflatus Quintet. Od roku 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Absolvent konzervatoře v Pardubicích a Akademie muzických umění v Praze ve třídě Jiřího Válka na sebe upozornil už v době studií díky úspěchům v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V roce 1995 založil soubor Aflatus Quintet. Spolupracuje například s klavíristy Ivo Kahánkem a Martinem Kasíkem anebo s houslistou Jiřím Pospíchalem. V Českém rozhlase nahrál kompletní dílo českého skladatele a flétnisty Viléma Blotka. Z diskografie Romana Novotného dnes k poslechu vybíráme koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Dále hraje Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.

0: Dozněl koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Hráli Roman Novotný na flétnu, Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Maďarský klavírista András Schiff je uznávaným interpretem po celém světě. Působí také jako dirigent, pedagog a lektor. Do svého interpretačního pojetí vnáší mistrovské a intelektuální vhledy, kterými inspiruje posluchače i kritiky. Důležitou součástí jeho interpretační kariéry jsou kompletní provedení Beethovenových sonát a děl Josefa Haydna, Franze Schuberta, Bély Bartóka a především Johanna Sebastiana Bacha. A právě dílo posledního jmenovaného autora, konkrétně francouzskou uvertúru pro klavír H-moll, si dnes v podání Andráše Schiffa vyslechneme.

0: Dirhámol BVV 831 Johanna Sebastiana Bacha v podání Andráše Šifa.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Smetanovo kvarteto bylo české smyčcové kvarteto, které vystupovalo v letech 1945 až 1990. Během svého aktivního života tento významný soubor získal celosvětový věhlas. Nahrávky Smetanova kvarteta přinášejí jedny z prvních přesvědčivých dokladů o tom, jak kvalitní byla česká hudební interpretace. Význam Smetanovců spočívá nejen v jejich umělecké práci, ale i v oblasti pedagogické, která má dodnes výsledky v podobě nových vynikajících souborů. My si dnes vyslechneme v jejich interpretaci Beethovenův smyčcový kvartet A-moll číslo 15, opus 132.

0: Dozněl smyčcový kvartet číslo 15 a mol opus 132 Ludvíka van Beethovena v podání Smetanova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Hudební samouk Georg Philipp Telemann byl nejproslulejším autorem své doby, a to i přesto, že se vedle něj vyjímal samotný Johann Sebastian Bach. Telemannovou inspirací pro komponování bylo do jisté míry cestování, kterému skýtalo řadu nových hudebních stylů, ovlivněné danými místy. Jeho pozdně barokní hudba z prvky rokoka je ovlivněna italským a francouzským stylem. Z Telemannovy tvorby dnes k poslechu vybíráme svitu pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Hraje soubor Zefiro, který řídí Alfredo Bernardini.

Dozněla svita pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Hrál soubor Zefiro, který řídil Alfredo Bernardini. Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu František Ignác Tůma získal hudební vzdělání od svého otce, venkovského varhaníka. Byl choralistou v minorickém kostele svatého Jakuba na Starém Městě v Praze. V roce 1729 odešel studovat do Vídně, kde později získal postavení kapelníka u českého kancléře, hraběte Františka Ferdinanda Kinského. Po jeho smrti nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny, vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze. My si dnes vyslechneme Tůmovu partitu C-dur. Hraje Collegium Marianum, které řídí Jana Semirádová.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, partita C-dur Františka Ignáce Tůmy. Hrál soubor Collegium Marianum, který řídila Jana Semerádová. Příjemné chvíle se stanicí Český rozhlas D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u víkendového dopoledne stanice D-dur. Tentokrát se budeme věnovat hudebním pokladům notového archivu a nakladatelství Českého rozhlasu. A budou to dnes výhradně české poklady. Nejvíce se totiž v archivu nachází notové záznamy hudby českých skladatelek a skladatelů. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda.

Naše první ukázka patřila stručné lovecké větě pro kvarteto lesních rohů od Bedřicha Smetany. Tato zatím málo známá smetanovská rarita z doby studií u Josefa Prokše je také součástí katalogu rozhlasového nakladatelství. Byl to příspěvek k roku české hudby v roce 2024, který vyšel v notách společně s dalšími čtyřmi soudobými skladbami pro lesní rohy, psanými na kryptogram BS. Připomeňme, že vydání bylo realizováno z podnětu hornisty, obdivovatele Bedřicha Smetany a dlouholetého člena Symfonického orchestru Českého rozhlasu Tomáše Čechala. Za malou chvíli si poslechneme dílo i druhého klasika české hudby Antonína Dvořáka. Za Dvořákova života byl jeho nakladatelem mimo jiných Fritz Simrock. Ten se poprvé s Dvořákovou tvorbou seznámil poté, co mu v roce 1877 Johannes Brahms doporučil Moravské dvojzpěvy. Jak víme, Simrock Moravské dvojzpěvy tiskem s úspěchem vydal a po něm v průběhu času i řada dalších. V roce 2014 se přidal Český rozhlas. Klavírní part Moravských dvojzpěvů se dočkal instrumentace od Jaroslava Krčka a bylo potřeba připravit notový materiál pro orchestr. Kdo by neměl rád Dvořákovu českost v jeho hudbě, říkal v době vydání úpravy Jaroslav Krček. Kdo by neměl rád Dvořákovu barevnou instrumentaci? Kdo by neměl rád Dvořákovy moravské dvojzpěvy, kterými na sebe poprvé upozornil ve světě? Bylo mi však vždycky líto, že jsou to půvabné písně na lidové texty, doprovázeny většinou jednobarevně, tedy jen klavírem, že je Dvořák neinstrumentoval tak, jako slovanské tance, biblické písně nebo mši D-dur. A tak jsem se o to v dvořákovském duchu pokusil. Ne však pro větší orchestr, než je obsazení Dvořákovy české svity nebo legend. Tolik citace Jaroslava Krčka o instrumentaci moravských dvojzpěvů pro komorní orchestr. Teď si tuto verzi také poslechneme.

0: Dozněly moravské dvojzpěvy, cyklus písní pro dva ženské hlasy na texty moravské lidové poezie od Antonína Dvořáka. A to v úpravě pro komorní orchestr od Jaroslava Krčka. Zpívali Anna Hlavenková, soprán, a Edita Adlerová, mezzosoprán. Hrála jeho Česká filharmonie, řídil Jaroslav Krček.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, máte naladěno víkendové dopoledne stanice D-dur, věnované hudebním pokladům, které skrývá notový archiv Českého rozhlasu. Jeho vznik zcela logicky souvisí se vznikem prvních hudebních rozhlasových těles, zejména orchestru Radiožurnálu během 20. let 20. století. Další hudební ukázka souvisí s ideou sbírat do archivu cenné české archiválie, které rozhlas oživí novým provedením. Jedním takovým hudebním pramenem je vídeňský tisk kvintetu C-dur pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo Františka Vincence Kramáře. Pochází přibližně z roku 1807. Originál je dnes uložen v hudebním oddělení Národní knihovny a v roce 2007 se stal předlohou kritické edice, kterou připravil Marek Štrincl. Kramářův flétnový kvintet C-dur zahraje Bruno Meyer na flétnu a Stamicovo kvarteto.

To byl kvintet C-dur pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo Františka Vincence Kramáře. Flétnistu Bruno Meyera doprovodili členové Stamicova kvarteta. I v následujících minutách, milí posluchači, zůstaneme v rámci katalogu Českého rozhlasu v historické řadě vydávaných titulů, nazvané Thesaurus antiquae musicae. Figuruje zde také jméno českého skladatele Antonína Krafta, který byl na počátku 19. století považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Pro novou nahrávku Kraftova prvního koncertu pro violončelo a orchestr C-dur opus 4 vznikla v roce 2011 nová edice tohoto díla. Editorem vydání, jehož předlohou byl pramen uložený v Saské knihovně v Drážďanech, se stal violončelista a muzikolog Jakub Michl. Onu nahrávku si za okamžik poslechneme. Hrát bude Michal Kaňka a Pražský komorní orchestr. Nyní ještě krátká citace z předmluvy notové edice. Lze se domnívat, že kompozice a věnování koncertu bylo kolem roku 1814 Kraftovou snahou přilepšit si u mecenáše umění hraběte Morice von Friese. Přítelem hraběte byl Ludwig van Beethoven, který, jak plyne z dochované korespondence, udržoval zájem o stárnoucího a nemocného violončelistu Krafta a snažil se svému příteli různými způsoby existenčně pomoci. Měla-li však dedikace koncertu hraběti náležitou odezvu, o tom dobová svědectví mlčí.

Dozněl koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 C-dur opus 4 od Antonína Krafta. Michala Kaňku doprovodil Pražský komorní orchestr. Milí posluchači, v našem pořadu, v kterém vybíráme zajímavé opusy z rozhlasového fondu Hudebnin, se nyní vydáme téměř do současnosti. Zastavíme se u tvorby klarinetisty, pedagoga a skladatele Jiřího Hlaváče. Pro soubor Five Star Clarinet Quartet, jehož je také členem, napsal v roce 2015 skladbu pro tři klarinety a basklarinet s názvem Ebony Suite. Svým názvem i hudebním jazykem odkazuje čtyřvětá skladba ke stejnojmenému klarinetovému koncertu Igora Stravinského. Podle autorových slov je Ebony Suite proměnlivá ve stylové, žánrové i výrazové rovině a vyžaduje hráčskou citlivost pro oblast klasické i jazzové hudby. Každá ze čtyř částí také vzdává hold čtyřem českým hráčům na klarinet. Milanu Kostohryzovi, Ferdinandu Havlíkovi, Vladimíru Říhovi a Karlu Krautgartnerovi. Ebony Suite Jiřího Hlaváče zahraje Five Star Clarinet Quartet.

0: Five Star Clarinet Quartet ve složení Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Veniš a Jan Mach dohrál Ebony Suite pro tři klarinety a basklarinet od Jiřího Hlaváče. Milí posluchači, za pár minut se na stanici D-dur ocitneme v první polovině 18. století, neboť nás čeká jedno z vrcholných děl hudby baroka od českého autora, tedy oratorium I penitenti al sepolcro del Redentore Jana Dismase Zelenky. V roce 2011, tedy v době vydání partitury Zelenkova oratoria v Českém rozhlase, jsem o tomto Zelenkově díle vedl rozhovor s editorem svazku Václavem Luxem. Připomeňme si nyní fundované a poutavé odpovědi Václava Luxe o dobovém kontextu, dataci skladby, povaze Zelenkova rukopisu i jeho osobním vztahu k hudbě tohoto českého barokního mistra.
1: Zelenkovo oratorium pro sedmici u hrobu Vykupitelova je z jeho děl podobného druhu asi nejznámější. Vlastně se objevilo také už v diskografii již před mnoha lety, kdy Česká filharmonie natočila takové trojdiskové album se Zelenkovými skladbami, které bylo ve své době jedinou takovou, řekl bych, reprezentativní zvukovou nahrávkou naší zelenkovskou, kde se symfonie k tomuto oratoriu objevila jako příklad jeho oratorní tvorby. A proč zrovna ta symfonie se objevila, je, myslím, docela nabílení, protože je to skladba skutečně velice, velice originální, kdy on vyčerpává svoji fantazii nejen jako skladatele kontrapunktika mistra polyfonie v té prostřední větě, ale objevují se tam i pozoruhodné polyrytmické plochy, kde se objevují rytmy 3:4, což je vlastně u skladby vrcholně barokního skladatele poněkud neobvyklé. A mě už tehdy, mě bylo asi 10 let nebo 14 možná, když se ta skladba poprvé objevila, tak mě nesmírně zaujala a já od té doby jsem se vlastně začal zabývat tím. Zelenka pro mě byl takový erbovní skladatel, který poutal moji pozornost vlastně po té, co jsem založil svůj soubor Collegium 1704, jsme se přednostně zabývali Janem Dismasem Zelenkou a Oratorium Penitenti al Sepolcro del Redentore jsem nikdy nepouštěl ze zřetelu a vždy jsem se k němu chtěl vrátit, už kvůli té symfonii. A poté, co jsem se v Drážďanské zemské knihovně, kde je uložen rukopis tohoto oratoria, seznámil kompletně s jeho hudbou, tak jsem byl fascinován, jakou nejen extravagancí, nejen jakou expresivitou se vyznačuje jeho hudba, ale také jakou hloubkou a jak dlouhé dokázal klenout oblouky, jak velkorysá, jak široce rozkročená je jeho hudba. A to bych řekl, že asi tím největším nebo nejvýraznějším znakem Zelenkových oratorií, která jsou, řekl bych, to, co u nich nenajdeme, jako nacházíme třeba u Bachových podobných skladeb, jako jsou Janovy paše, tedy skladby, které jsou určeny pro svatý týden, kde se objeví taková ta přímá dramatičnost, ta konfrontace zla a dobra, tak to v Zelenkových oratoriích nenajdeme. Oni jsou více kontemplativní, ale to, co je pro ně typické, je dlouhý oblouk. Jsou dlouhé plochy, které vytěží beze zbytku afekt, který skladatel zvolil na začátku konkrétní árie a on dokáže jít skutečně až k podstaty toho lidského afektu, toho lidské bolesti nebo lidské zloby, všech těch afektů, kterými se zabývá barokní estetika, barokní filozofie. A to bych řekl, že v Zelenkovi to na Zelenkovi a i na jeho oratorích to nejpoutavější, to nejzajímavější, jak dokáže prohloubit tu emocionální stránku hudby. Je obecně problém u Zelenkových partitur, že se velice často zachoval pouze autograf, případně jeden jediný opis partitury, protože jeho díla nebyla v Drážďanech ani v jeho době příliš často hrána, většinou zazněla pouze jednou a ten provozovací materiál se tedy neschraňoval, případně pokud se zachoval, tak byl za druhé světové války, za bombardování Drážďan zničen, to je také častý příklad. A Zelenkovy partitury byly psány často ve velkém chvatu a je to na jednu stranu velice poutavé se jeho rukopisem zabývat, protože vy přímo vidíte, jak z něj příští fantazie, jak vlastně ta ruka nestíhá hlavu, když to řeknu takhle jednoduše, ta skladba je vlastně hotová a ten největší problém je přenést ji nějakým způsobem na papír a to se dělo tedy velice nedůkladně, takže my dneska často stojíme před problémem porozumět jeho rukopisu, protože musíme brát také v úvahu jeden fakt, a sice, že Zelenka byl s největší pravděpodobností všech provedených svých děl přítomen. To znamená, on si cosi naskicoval do partitury a sám přesně věděl, jak je to myšleno, které hlasy hrají spolu a spoustu značek, které jsou čistě individuální, pro něj, pro jeho hudební řeč používá. A my dnes stojíme trošku před takovou detektivní prací, protože musíme trošku se snažit porozumět jeho úmyslům i srovnáním s jinými díly, jakým způsobem pracuje s instrumentací v jiných podobných dílech. Takovýmhle trošku takovouhle metodou, řekl bych, detektivních nepřímých důkazů se musíme snažit pokud možno zajistit, jak vypadala zamýšlená verze díla. A to je i příklad prosebníků, kde se objevuje řada otázek. Ty otázky jsou i zapříčiněny, nebo takhle řeknu, proč se vyplatí hledat cestu k odpovědím na tyto otázky. Ze Zelenkových rukopisů je patrné, že on měl velice konkrétní a velice přesnou představu o své hudbě, že on do nich zanáší skutečně velké množství artikulačních, dynamických značek, na svou dobu naprosto neobvyklých. Z toho je evidentní, že jeho požadavky, jeho představy interpretační o své hudbě neodpovídaly provozovací praxi jeho doby, že on chtěl něco jiného, že on směřoval někam dále, protože kdyby psal to, co ty hudebníci stejně dělali automaticky, tak to tam není zapotřebí zapisovat. To znamená, on chtěl se dotknout nějakého extrému a naším úkolem je snažit se rozluštit jeho záměr a jeho estetiku. A to je úkol, který není lehký, ale rozhodně je to velice dobrodružná cesta, kterou za to stojí podstoupit. To oratorium, které stojí v tradici vídeňských sepolker, které vlastně měl Zelenka pravděpodobně možnost poznat poprvé ve Vídni za doby svého studijního pobytu u Johana Josefa Fuchse. A poté, co došlo vlastně silné rekatolizaci Drážďanského dvora, se část liturgie vídeňské, těch zvyklostí liturgických, přinesl do Drážďan a tím také tradice provozování těchto takzvaných sepolker neboli oratorií, které líčila dění u hrobu Ježíše Krista, vykupitele. Zelenkova sepolkra, všechna vlastně, která se zachovala, tak náleží do doby 30. let 18. století, konkrétně prosebníci do období 1735 až 1736, kde napsal dvě pašijní oratoria, kromě prosebníků také Ježíš na Kalvárii. A Penitenti je oratorium, nebo prosebníci je to druhé z nich. A je to dílo, které se vyznačuje, řekl bych, to, co je pro něj typické, je hloubka výrazu, není dramatičnost, to už jsem jednou zmiňoval, a pozoruhodné je právě použití zboru, kdy nepoužívá zbor k vyjádření, jak bychom očekávali, nějakých vypjatých dramatických scén, ale je to vlastně prostředek ke shrnutí, k určité kontemplaci na závěr celého díla, kdy v dialogu se žalmistou, s tenorem, vlastně prosí to společenství věřících o smilování slovy miserere a celé dílo končí v pianissimu, odchází do prostého ticha, do ztracena. A tím je to vlastně dílo, řekl bych, výjimečné i v kontextu Zelenkových děl, která jsou spíše veřejnosti známá jako taková velice extravagantní, virtuózní. Tenhle druh výrazu v něm tolik nenajdeme, ale řekl bych, že to i souvisí se žánrem sepolkra, tedy se žánrem díla, které bylo určeno pro bohoslužby svatého týdne, tedy těch tří dnů před Velikonoci pro Velký pátek, a také bylo provedeno s největší pravděpodobností na Velký pátek roku 1736.
0: Tolik o Zelenkově oratoriu hovořil editor kritické edice Václav Lux. Zelenkovo sepolkro zaspívají Mariana Reversky, Erik Stoklosa a Tobias Berndt. Kolegium 1704 a Kolegium Vokále 1704 řídí Václav Lux.

0: Na stanici D-dur doznělo pašijové oratorium Jana Dismase Zelenky i Penitenti al Sepolcro del Redentore, kajícníci u hrobu Vykupitolova. Solisty a soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 řídil Václav Lux.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Opravdovým pokladům katalogu Českého rozhlasu a jeho notového archivu patří orchestrální dílo české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Její skladby pro orchestr se dnes hrají po celém světě. Vedle vojenské symfoniety nebo miniaturní svity je tím nejhranějším opusem české autorky doma i v zahraničí Svita Rustika. Ta za chvíli v našem vysílání zazní, hned poté, co si připomeneme kontext, v kterém ji Kaprálová napsala. V roce 1938, dva roky před svou předčasnou smrtí, obdržela Kaprálová objednávku od londýnské pobočky vydavatelství Universal Edition na nové orchestrální dílo na motivy českých lidových písní a tanců. Zadání Kaprálová ráda vyhověla a vznikla tak v poměrně krátkém čase třívětá Svita Rustika opus 19. Kompozice, kterou Kaprálová věnovala hudebnímu publicistovi Otakaru Šourkovi, je vystavěná z melodiky a rytmiky lidové hudby. Stylově vychází z hudebního jazyka Igora Stravinského. Svitu Rustiku Vítězslavy Kaprálové nám zahraje z nahrávky z roku 2022 Janáčkova Filharmonie Ostrava pod taktovkou Aleny Hron.

V nastudování Janáčkovy filharmonie a dirigentky Aleny Hron jsme slyšeli svitu Rustiku opus 19 od Vítězslavy Kaprálové. Za jednu z nejcennějších aktivit nakladatelství Českého rozhlasu považuji spolupráci s varhaníkem Janem Horou, který pro vydání připravil v Českém rozhlase díla Janáčka, Kličky, Wiedermanna a dalších. Nejnovějším edičním počinem profesora Jana Hory jsou dva varhanní koncerty v tónině C-dur Františka Xavera Brixiho, které vyšly tiskem v roce 2026 vůbec poprvé. Jak uvádí Jan Hora ve své předmluvě, Brixi byl jako skladatel neuvěřitelně plodným autorem a věnoval se v souladu se svým působením především chrámové hudbě. Čistě instrumentálních kompozic se nezachovalo mnoho. Celkem 5 Brixiho koncertů pro varhany známe z opisů konce 18. století. Rukopisy se nedochovaly. Dva koncerty pro varhany a orchestr C-dur jsou podobně jako ostatní Brixiho koncerty třívěté. Doprovodný smyčcový soubor je v krajních větách rozšířen o dvě klariny. V dobových opisech jsou často solové varhany zaměňovány s čembalem. Většinou prostý dvojhlas solového partu nerozlišoval tehdy nástrojovou individualitu. Byl hratelný na obou nástrojích a umožňoval jejich volbu. Jan Hora se nám nyní představí jako solista právě v jednom z koncertů C-dur Františka Xavera Brixiho. Na nahrávce z roku 1982 doprovází Pražský komorní orchestr, řídí František Vajnar.

To byl koncert pro varhany a orchestr C-dur Františka Xavera Brixyho. Hrál Jan Hora a Pražský komorní orchestr. Provedení řídil František Vajnar. Milí posluchači, v rámci víkendového dopoledne se na naší digitální stanici za okamžik obrátíme k tvorbě současného českého klavíristy, skladatele a pedagoga Adama Zkoumala. S Českým rozhlasem spolupracuje Adam Zkoumal na vydávání svých skladeb již od roku 2015. Pro následující minuty vybírám nahrávku jeho cyklu povídek ze Staré Prahy. Dílo nahrál Zkoumalův žák, klavírista Jan Čmejla, který trilogii charakterizoval jako originálně nápaditou a zvukomalebnou s mysteriózní atmosférou. Třetí část povídek s názvem Kejklíř má svůj původ již v roce 2016. Adam Zkoumal ji zkomponoval pro 68. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Zdálo se mi, že je kejklíři samotnému smutno a potřeboval nějaké kumpány. Tak se mu dopsal dva kamarády, Šaška a Alchymistu. Uvedl sám autor ke svým povídkám ze Staré Prahy.

Trilogii povídky ze Staré Prahy s částmi Šašek, Alchymista a Kejklíř Adama Zkoumala hrál Jan Čmejla. To už byl také závěr dnešního sobotního víkendového dopoledne, v kterém pro vás nahrávky z katalogu Českého rozhlasu vybíral Robert Škarda. Zítra se těším opět na slyšenou.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Bohuslav Vítek. V následujících minutách uslyšíme zajímavý soubor speciálních vokálních slavnostních skladeb, které zkomponoval v prvních desetiletích 18. století Georg Friedrich Händel, když byl ve službách vévody v Chandosu. V Anglii takovéto zpěvy nesou název Anthemy a jde prakticky o duchovní skladby anglikánské církve, tedy ne katolické či protestantské. Anthemy měly velkou tradici už před Händlem, komponoval je například Henry Purcell. My nyní uslyšíme celý třetí díl sbírky chandoských anthémů, samozřejmě v autentické interpretaci s anglickými interprety. Zpívají Patricia Quella, soprán, James Bowman, alt, Ian Partridge, tenor, George Michael, bas a Sixteen Choir. Hrají David Woodcock, housle, Sophie McKenna, hoboj, William Thorpe, housle a Sixteen Orchestra. Umělecký vedoucí Harry Christophers.

Čendovské entémy Georga Friedricha Händla, slyšeli jsme třetí díl celé sbírky, provedli solisté a soubor Sixteen s uměleckým vedoucím Harrym Christophersem.

Zajímavou součástí bohaté klavírní tvorby vrcholného vídeňského romantika France Schuberta tvoří skladby pro čtyřruční klavír. Nesporně nejznámějším a nejrozsáhlejším Schubertovým dílem tohoto žánru je sonáta pro klavír na čtyři ruce C-dur, zvaná Velké duo, Grand Duo, opus 140, v Schubertově katalogu pak zařazen pod číslem D812. Uslyšíme opět takzvanou autentickou interpretaci. Dva přední odborníci na starou klávesovou literaturu, Robert Levin a Malcolm Bilson, nám Schubertovu sonátu C-dur zahrají na kladivkový klavír.

Robert Levin, klavír, a Malcolm Wilson hráli sonátu pro klavír na čtyři ruce C-dur Grand Duo, dílo 140. Franze Schuberta. A konečně opět přichází ke slovu velký symfonický orchestr. Uslyšíme základní dílo světové hudby 20. století, jedno z nejpůsobivějších, jaká můžeme na současných světových pódiích slyšet. Béla Bartók vycházel, podobně jako náš Janáček, avšak svým vlastním osobitým způsobem, z lidového zázemí své vlasti. V posledním období jeho tvorby dochází k pozoruhodné syntéze jeho celoživotních snah. Uslyšíme koncert pro orchestr. Ano, koncert, byť před orchestrem nestane žádný virtuos. Koncertantními party se blízkne hned celá řada instrumentalistů uvnitř orchestru. Pětivětý koncert pro orchestr Bély Bartóka hraje symfonický orchestr města Birmingham, řídí někdejší jeho šéf, dnes světoznámý šéf-dirigent berlínských filharmoniků, Sir Simon Rattle.

0: Slyšeli jsme základní dílo světové hudby 20. století. Koncert pro orchestr Bély Bartóka. Symfonický orchestr města Birmingham řídil Sir Simon Rattle.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Od mikrofonu vás zdraví Bohuslav Vítek. Pravděpodobně nejvýznamnějším českým autorem mistrovských klavírních děl je čáslavský rodák Jan Ladislav Dusík. V klavírní hře i kompozici byl tento významný hudebník ctěn a vítán po celé Evropě. Z jeho rozsáhlého díla vybíráme nyní sonátu F-moll opus 77, zvanou Invokace. Přednese ji klavírista a také známý hudební skladatel Hanuš Bartoň.

Sonátu F-moll opus 77 Invokace Jana Ladislava Dusíka přednesl na klavír Hanuš Bartoň. Vážení posluchači, také máte své oblíbené houslové koncerty? Kolik je asi nás, kteří obzvláště milujeme koncert D-dur Johannesa Brahmse? Jistě tedy nyní přivítáme Šloma Mince, který jej přednese s berlínskými filharmoniky za řízení Claudia Abáda.

Dozněl slavný koncert pro housle a orchestr D-dur, dílo 77. Johannesa Brahmse. Hráli Šlomo Mintz a berlínští filharmonikové. Řídil Claudio Abbado.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vážení a milí, na stanici D-dur pro vás teď máme starou hudbu. Pravidelný program nazvaný od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. To znamená hudbu od počátku 17. do první třetiny 19. století, hudbu v historicky poučené interpretaci. A váš průvodce vysíláním, Petr Weber, vás nejprve zve k poslechu interludia pro dva lesní rohy, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzel a hrát budou Miroslav Rovenský a Václav Lux.

Tak to bylo, vážení posluchači, kratičké interludium, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzl. Hráli na dva lesní rohy Miroslav Rovenský a Václav Lux, kterého jinak známe jako čembalistu a dirigenta. Josef Popelka teď rozezní varhany v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Uslyšíme fugu C-moll, kterou napsal Bohuslav Matěj Černohorský, kněz, člen řádu minoritů, ale také varhaník a skladatel. Rozhodně je ojedinělou osobností vrcholného období českého hudebního baroka. Je spojován s konventem a chrámem svatého Jakuba v Praze na Starém Městě. 10 let ale působil v Itálii, v Assisi a v Padově. Roku 1720 se vrátil do Prahy a o dalších 10 let později se znovu vydal do Itálie, odkud už se nevrátil.

Posloucháte stanici D-dur. Fugu C-mol Bohuslava Matěje Černohorského hrál na nástroji v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou varhaník Josef Popelka. Dixit Dominus, to je, vážení posluchači, název skladby a začátek textu této duchovní skladby od Georga Friedricha Händla. V českém překladu řekl Hospodin pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh. A nebo v jiném překladu, výrok Hospodinův, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Händlovu skladbu Dixit Dominus uslyšíme v podání pěvců Aniky Massis, Magdaleny Kožené, Sary Fulgony, Patrika Hennice, Kevina McLeana Mera, Markusa Pujola a potom zboru a orchestru Le Musicien du Louvre řídí Mark Minkovský.

To byl, vážení přátelé, soubor Le Musicien du Louvre, který na počátku 80. let 20. století sestavil a od té doby řídil Mark Minkowski. Slyšeli jsme v jejich podání duchovní skladbu Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Skladbu z roku 1707, která měla premiéru v jednom ze dvou kostelů na římském náměstí Piazza del Popolo. Mezi solisty jsme slyšeli Aniku Massis, Magdalenu Koženou, Sáru Fulgoni, Patrika Henkense a Kevina McLeana Mera. Vysílání stanice D-dur teď bude patřit britskému souboru Academy of Ancient Music, který v roce 1973 založil a po dlouhá desetiletí vedl Christopher Hogwood. Z jejich souborné nahrávky všech více než 100 symfonií Josefa Haydna uslyšíme symfonii číslo 37. Všimněme si menuetu, který je tady na místě už druhé věty, nikoliv až třetí, jak je v klasicismu jinak obvyklé.

Presto, menuet, andante a presto. To byly čtyři věty symfonie číslo 37 C-dur Josefa Haydna. Poslouchali jsme nahrávku barokního orchestru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood, jeho zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A nyní posloucháte vysílací blok od Klaudia k Ludvigovi. Blok věnovaný staré hudbě a její poučené interpretaci. Co je to varhaní pozitiv? Buď přenosné malé varhany, nebo menší stroj kostelních varhan, umístěný například na zábradlí kůru. A právě na takový varhaní pozitiv bude teď hrát Jaroslav Tuma. Uslyšíme tokátu in C, autorem je Johann Pachelbel. A varhany jsou umístěny v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku.

Na varhaní pozitiv v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku hrál teď Jaroslav Tůma. Slyšeli jsme tokátu in C Johana Pachelbela. Fabio Biondi, vážení posluchači, je italský houslista a dirigent, který koncertoval s mnoha specializovanými soubory a sám jeden takový v roce 1989 založil. Soubor se jmenuje Europa Galante a v jejich podání teď uslyšíme Bachův koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll. Jde o úpravu původního koncertu pro čembalo, smyčce a basso continuo.

soubor Lauropa Galante a Fabio Biondi hráli koncert pro housle, smyčce a basso continuo d-moll od Johanna Sebastiana Bacha, původně koncert čembalový. Agostino Stefani, donedávna zapomenutá osobnost z první třetiny 18. století, byl nejen skladatel, ale také diplomat, který při svých misích po Evropě sloužil zájmu šlechticů i samotného papeže. Za znovu objevením tohoto autora barvité a vášnivé hudby stojí především pěvkyně Cecilia Bartoli. Právě ji uslyšíme mezi solisty příští nahrávky. Agostino Stefani, Stabat Mater, zhudebnění velikonočního textu. A společně s Cecilia Bartoli zpívají kontratenorista Franco Fagioli, tenorista Daniel Bele, tenorista Christophe Prégardien a basista Salvo Vitale. Spolu s nimi účinkuje sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska a s nimi barokní orchestr i barokisti. Celé provedení řídí Diego Fazolis.

Za nahrávkou, která právě dozněla, vážní posluchači, stojí dirigent a sbormistr Diego Fazolis. Slyšeli jsme sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska, slyšeli jsme orchestr i barokisty a s nimi solisty. Byli to Franco Fagioli, Daniel Belle, Christophe Prégardien a Salvo Vitale a na prvním místě mezzosopranistka Cecilia Bartoli. A co jsme poslouchali, byla to Stabat Mater Agostina Stefaniho. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, vysílání staré hudby v historicky poučené interpretaci. Jan Ladislav Dusík, narozený roku 1760 v Čáslavi, se stal nejen v mnohem novátorským skladatelem, ale také a především jedním z nejvýznamnějších klavíristů své doby, a to i jako klíčová osobnost vývoje moderní klavírní hry. Procestoval celou Evropu, působil v Londýně a zemřel nakonec ve Francii. Z Dusíkova odkazu poslouchejme sonátu Fismol, elegii na smrt prince Luise Ferdinanda Pruského. Na kladívkový klavír hraje Andreas Steyer.

Na stanici D-dur nám uplynulou čtvrthodinu hrál na kladívkový historický klavír Andreas Steyr. Byla to sonáta fis-moll, kterou napsal Jan Ladislav Dusík jako elegii na smrt Ludvíka Ferdinanda Pruského. Teď nám bude, vážení přátelé, zpívat Filip Žarusky. Studoval nejprve klavír a housle, ale v roce 1996 absolvoval na pařížské fakultě staré hudby zpěv. Jako kontratenorista interpretuje falzetem koloraturní árie určené původně kastrátům. A uslyšíme v jeho podání árii z opery Ifigenie v Aulidě, kterou napsal Nikola Porpora. Filipa Žaruského doprovází benátský barokní orchestr, řídí Andrea Marcon.

Andrea Marcon řídil benátský barokní orchestr, na stanici D-dur zpíval Filip Žaruský, slavný kontratenorista, a v jeho podání jsme slyšeli árii z opery Ifigenie v Aulidě Nicoli Porpory. Vážení posluchači, mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívá mnohdy obdobný repertoár jako kontratenoristé. Její mimořádná pěvecká technika jí umožňuje interpretovat stejné party, jaké zpívali v 18. století muži kastráti. A uslyšíme tak teď v jejím podání árii z opery Merope autora Geminiana Giacomelliho. Dílo mělo premiéru v roce 1734 v Benátkách a je jedním ze 20 oper svého autora. Cecilii Bartoli doprovází soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

virtuózní árii z opery Merope, z opery Geminiana Giacomelliho, zpívala na stanici D-dur Cecilia Bartoli. Italskou mezzosopranistku doprovázel italský mezinárodní soubor Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini. Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nás teď čeká partita pro smyčcové nástroje a basso continuo, partita číslo 8 G-dur, kterou napsal František Ignác Antonín Tůma. Uslyšíme soubor Antiquarius Concert Praga s umělecky vedoucím Václavem Návratem, houslistou, zakladatelem souboru a také malířem.

Antiquarius Concert Praga, který teď na stanici D-dur právě dohrál, patří, vážení přátelé, po léta k českým souborům užívajícím dobové nástroje a hledajícím jejich prostřednictvím i prostřednictvím studia pramenů původní historický zvuk instrumentální hudby. Slyšeli jsme v jejich podání partitu či D-dur Františka

listé, patřil vedle Bacha stejně ikonicky například i Claudio Monteverdi. A právě z jeho odkazu teď zazní tři moteta. Cantate Domine, Domine ne in furore tuo a Adoramus te.

cantate Domine, Domine ne in furore tuo a adoramus te. To byla tři moteta Claudia Monteverdiho, která jsme slyšeli v podání sboru Monteverdi Choir. Spolučinkoval varhaník Andrew Davis, violončelista Christopher van Kempen a kontrabasista Simon Carrington. Celé provedení řídil John Elliot Gardiner. Posloucháte pravidelný program stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaný historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaný od Claudia k Ludwigovi. Takže teď symbolicky po hudbě Claudia Monteverdiho přichází na řadu hudba Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme jeho šestou symfonii, zvanou Pastorální, která měla premiéru mimochodem v roce 1808, současně s Beethovenovou osudovou symfonií. Dirigovat bude opět John Elliot Gardiner a tentokrát bude řídit svůj orchestr historických nástrojů, orchestr revoluční a romantický.

Vážení a milí, máme za sebou 40 minut s hudbou Ludwiga van Beethovena. Byla to jeho šestá symfonie, zvaná Pastorální. Hudba na pomezí klasicismu a probouzejícího se romantismu. Však také její části bývají někdy označovány následujícím programem. Probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov, scéna u potoka, veselé shromáždění venkovanů, nečas a bouře, a závěrečná věta Zpěv pastýřů, šťastné a vděčné pocity po bouři. Hrál orchestr revoluční a romantický, řídil jeho zakladatel a umělecký šéf John Elliot Gardiner. Český skladatel Josef Seeger, někdy také uváděný jako Josef Ferdinand Norbert Seeger, byl, vážení posluchači, po 4 desetiletí varhaníkem v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze. Tam, kde jsou momentálně nejstarší pražské varhany ze 70. let 17. století, tedy varhany, na které i on hrával. My teď uslyšíme ze Seegerových 8 tokát jednu tokátu a fugu D-moll, a sice na varhany křižovnického kostela svatého Františka. Hraje Pavel Černý.

Na stanici D-dur právě dozněly varhany křižovnického kostela svatého Františka v Praze na Starém Městě. Pavel Černý na ně hrál tokátu a fugu d-mol Josefa Zegra. A teď pro vás máme hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Jauchzet Gott in allen Landen. To je jeho církevní kantáta, určená v liturgickém kalendáři luterské církve v 18. století pro 15. neděli po svátku Nejsvětější Trojice. Název a začátek textu můžeme přeložit jako jásejte, plesejte, radujte se, oslavujte Hospodina po všech zemích. Oslyšíme ve Švýcarsku žijící sopranistku Martinu Jankovou, která se ale zdaleka nespecializuje jen na autenticky provozovanou starou hudbu, a s ní barokní orchestr Collegium 1704, který se na ní naopak specializuje a který řídí a vede Václav Lux.

Vážení posluchači, v závěru pravidelného programu stanice D-dur Českého rozhlasu, věnovaného historicky poučené interpretaci staré hudby a nazvaného od Klaudia k Ludvigovi, dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho duchovní kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Oslavujte Hospodina po všech zemích nebo po celé zemi. Zpívala Martina Janková, na trubku hrál Jaroslav Rouček a s nimi jsme slyšeli Kolegium 1704 Václava Luxe. Pěkný další poslech stanice D-dur vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která vám nabízí 24 hodin denně jen klasickou hudbu. Ve vysílání stanice D-dur je vám teď průvodcem Petr Weber. Příští 4 hodiny jsou věnovány výhradně české hudbě, té starší i té novější nebo nejnovější. Na programu budou díla Jiřího Temla, Zdeňka Lukáše, Svatopluka Havelky nebo Zdeňka Šestáka, také 6. symfonie Bohuslava Martinů a české rekviem Ladislava Vicpálka. Avšak nejdříve maličkosti Antonína Dvořáka. Vedle houslí Josefa Suka a Miroslava Ambroše a violončela Jiřího Bárty si všimněte také zvuku harmonia, na které tu hraje pianista Jan Simon.

Na stanici D-dur dozněly Maličkosti, cyklus skladeb pro dvoje housle, violončelo a harmonium od Antonína Dvořáka. Hráli Josef Suk, Miroslav Ambroš, Jiří Bárta a Jan Simon.

Svatopluk Havelka, autor osobitých koncertních skladeb i filmové hudby, zažil v 70. letech 20. století hluboké osobní obrácení ke křesťanství. Předtím však nebyl imunní vůči požadavkům na angažované umění. Kantátu Chvála světla napsal na počátku 60. let na texty levicového básníka S. K. Neumanna. Uslyšíme nahrávku, ve které zpívají Libuše Domanínská, Ivana Mixová, Karel Berman a Pražský filharmonický sbor a ve které hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jindřicha Rohana.

0: chvála evoluce, život, země, člověk, chvála modernosti, chvála konkrétnosti, optimismus, těsto, chvála pozemskosti, duch a chvála světla. To jsou části kantáty Chvála světla svatopluka Havelky, kterou jsme slyšeli v nahrávce dirigenta Jindřicha Rohana. Zpívali Libuše Domanínská, Ivana Mixová, Karel Berman a Pražský filharmonický sbor, hrál orchestr FOK.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Příštích 10 minut, vážení přátelé, patří na stanici D-dur skladateli Jiřímu Temlovi a jeho pantomimě, kompozici pro flétnu a klavír. Hrají Jan Riedlbauch a Daniel Wiesner.

klavírista Daniel Wiesner a flétnista Jan Riedelbauch zahráli pantomimu skladbu od Jiřího Temla. Posloucháte stanici D-dur. Zdeněk Lukáš, umělec se zázemím ve folkloru a ve sborovém umění, byl plodným autorem, jehož skladby interpreti rádi hráli a hrají. Lukášův čtvrtý smyčcový kvartet má opusové číslo 213. Bezmála půlhodinové dílo hraje smyčcové kvarteto Jupiter.

šestá symfonie aneb symfonické fantazie, to je mistrovská skladba z posledního tvůrčího období Bohuslava Martinů, dílo psané ve Spojených státech v první polovině 50. let. Spojuje v sobě zvukovou modernost s impresionistickou barevností, uvolněnou formu s magickou proměnlivostí, výrazné české ukotvení skladatelovy hudební řeči s francouzským šarmem. Uslyšíme nahrávku České filharmonie a Jiřího Bělohlávka.

0: Jiří Bělohlávek s Českou filharmonií přednesli na stanici D-dur symfonické fantazie neboli šestou symfonii od Bohuslava Martinu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Bohaté muzikantství s opravdovostí a závažností, to v sobě spojují mnohá díla Zdeňka Šestáka. Pojďme si od něj poslechnout koncertino pro lesní roh a klavír číslo 2 F-dur. Hrají Přemysl Vojta a Tomoko Savano.

0: Přemysl Vojta a Tomoko Savano, to byli interpreti Koncertina pro lesní roh a klavír číslo 2 Zdeňka Šestáka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Posloucháte stanici D-dur. České rekviem Ladislava Vicpálka, důležitého, ale pozapomínaného autora první poloviny 20. století, není liturgickou skladbou mší za zemřelé, ale kantátou s duchovním textem. Možná, že skladatele trochu inspirovalo německé rekviem Johannesa Brahmse, ale české rekviem má jiný filozofický smysl. Dal by se vyjádřit pod titulem díla Smrt a spasení. Bezmála dvouhodinová skladba má části Marnost nad marnostmi, tam využívá poezii Starého zákona, Ten den hněvu, využívající text středověké sekvence, Světlo v temnotách z texty z žalmů a část Přišel, aby spasil. Tady jsou texty z Nového zákona a v závěru potom zaznívá píseň Jezu Kriste, štědrý kněže. Zpívají Marie Mrázová, Theodor Šrubař, Mariana Řeháková a český pěvecký sbor se sbormistrem Josefem Veselkou hraje Česká filharmonie s dirigentem Karlem Anšerlem. České rekviem Ladislav Vicpálek dokončil v roce 1940, tedy za okupace.

Na stanici D-dur doznělo české rekviem Ladislava Vicpálka. Zpívali altistka Marie Mrázová, baritonista Teodor Šrubař, sopranistka Mariana Řeháková a český pěvecký sbor. Hrála Česká filharmonie a celé provedení řídil Karel Ančer. Vaším průvodcem na stanici D-dur byl Petr Weber, který vám přeje příjemný další poslech.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u víkendového dopoledne stanice D-dur. Tentokrát se budeme věnovat hudebním pokladům notového archivu a nakladatelství Českého rozhlasu. A budou to dnes výhradně české poklady. Nejvíce se totiž v archivu nachází notové záznamy hudby českých skladatelek a skladatelů. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarpa.

Naše první ukázka patřila stručné lovecké větě pro Kvarteto lesních rohů od Bedřicha Smetany. Tato zatím málo známá smetanovská rarita z doby studií u Josefa Prokše je také součástí katalogu rozhlasového nakladatelství. Byl to příspěvek k roku české hudby v roce 2024, který vyšel v notách společně s dalšími čtyřmi soudobými skladbami pro lesní rohy, psanými na kryptogram BS. Připomeňme, že vydání bylo realizováno z podnětu hornisty, obdivovatele Bedřicha Smetany a dlouholetého člena Symfonického orchestru Českého rozhlasu Tomáše Čechala. Za malou chvíli si poslechneme dílo i druhého klasika české hudby Antonína Dvořáka. Za Dvořákova života byl jeho nakladatelem mimo jiných Fritz Simrock. Ten se poprvé s Dvořákovou tvorbou seznámil poté, co mu v roce 1877 Johannes Brahms doporučil Moravské dvojzpěvy. Jak víme, Simrock Moravské dvojzpěvy tiskem s úspěchem vydal a po něm v průběhu času i řada dalších. V roce 2014 se přidal Český rozhlas. Klavírní part Moravských dvojzpěvů se dočkal instrumentace od Jaroslava Krčka a bylo potřeba připravit notový materiál pro orchestr. Kdo by neměl rád Dvořákovu českost v jeho hudbě, říkal v době vydání úpravy Jaroslav Krček. Kdo by neměl rád Dvořákovu barevnou instrumentaci? Kdo by neměl rád Dvořákovy moravské dvojzpěvy, kterými na sebe poprvé upozornil ve světě? Bylo mi však vždycky líto, že jsou to půvabné písně na lidové texty, doprovázeny většinou jednobarevně, tedy jen klavírem, že je Dvořák neinstrumentoval tak jako slovanské tance, biblické písně nebo mši D-dur. A tak jsem se o to v dvořákovském duchu pokusil. Ne však pro větší orchestr, než je obsazení Dvořákovy české svity nebo legend. Tolik citace Jaroslava Krčka o instrumentaci moravských dvojzpěvů pro komorní orchestr. Teď si tuto verzi také poslechneme.

0: Dozněly moravské dvojzpěvy, cyklus písní pro dva ženské hlasy na texty moravské lidové poezie od Antonína Dvořáka. A to v úpravě pro komorní orchestr od Jaroslava Krčka. Zpívali Anna Hlavenková, soprán, a Edita Adlerová, mezzosoprán. Hrála jeho Česká filharmonie, řídil Jaroslav Krček.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, máte naladěno víkendové dopoledne stanice D-dur, věnované hudebním pokladům, které skrývá notový archiv Českého rozhlasu. Jeho vznik zcela logicky souvisí se vznikem prvních hudebních rozhlasových těles, zejména orchestru Radiožurnálu během 20. let 20. století. Další hudební ukázka souvisí s ideou sbírat do archivu cenné české archiválie, které rozhlas oživí novým provedením. Jedním takovým hudebním pramenem je vídeňský tisk kvintetu C-dur pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo Františka Vincence Kramáře. Pochází přibližně z roku 1807. Originál je dnes uložen v hudebním oddělení Národní knihovny a v roce 2007 se stal předlohou kritické edice, kterou připravil Marek Štrincl. Kramářův flétnový kvintet C-dur zahraje Bruno Meyer na flétnu a Stamicovo kvarteto.

To byl kvintet C-dur pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo Františka Vincence Kramáře. Flétnistu Bruno Meyera doprovodili členové Stamicova kvarteta. I v následujících minutách, milí posluchači, zůstaneme v rámci katalogu Českého rozhlasu v historické řadě vydávaných titulů, nazvané Thesaurus antiquae musicae. Figuruje zde také jméno českého skladatele Antonína Krafta, který byl na počátku 19. století považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Pro novou nahrávku Kraftova prvního koncertu pro violončelo a orchestr C-dur opus 4 vznikla v roce 2011 nová edice tohoto díla. Editorem vydání, jehož předlohou byl pramen uložený v Saské knihovně v Drážďanech, se stal violončelista a muzikolog Jakub Michl. Onu nahrávku si za okamžik poslechneme. Hrát bude Michal Kaňka a Pražský komorní orchestr. Nyní ještě krátká citace z předmluvy notové edice. Lze se domnívat, že kompozice a věnování koncertu bylo kolem roku 1814 Kraftovou snahou přilepšit si u mecenáše umění hraběte Morice von Friese. Přítelem hraběte byl Ludwig van Beethoven, který, jak plyne z dochované korespondence, udržoval zájem o stárnoucího a nemocného violončelistu Krafta a snažil se svému příteli různými způsoby existenčně pomoci. Měla-li však dedikace koncertu hraběti náležitou odezvu, o tom dobová svědectví mlčí.

Dozněl koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 C-dur opus 4 od Antonína Krafta. Michala Kaňku doprovodil Pražský komorní orchestr. Milí posluchači, v našem pořadu, v kterém vybíráme zajímavé opusy z rozhlasového fondu Hudebnin, se nyní vydáme téměř do současnosti. Zastavíme se u tvorby klarinetisty, pedagoga a skladatele Jiřího Hlaváče. Pro soubor Five Star Clarinet Quartet, jehož je také členem, napsal v roce 2015 skladbu pro tři klarinety a basklarinet s názvem Ebony Suite. Svým názvem i hudebním jazykem odkazuje čtyřvětá skladba ke stejnojmenému klarinetovému koncertu Igora Stravinského. Podle autorových slov je Ebony Suite proměnlivá ve stylové, žánrové i výrazové rovině a vyžaduje hráčskou citlivost pro oblast klasické i jazzové hudby. Každá ze čtyř částí také vzdává hold čtyřem českým hráčům na klarinet. Milanu Kostohryzovi, Ferdinandu Havlíkovi, Vladimíru Říhovi a Karlu Krautgartnerovi. Ebony Suite Jiřího Hlaváče zahraje Five Star Clarinet Quartet.

0: Five Star Clarinet Quartet ve složení Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Veniš a Jan Mach dohrál Ebony Suite pro tři klarinety a bas klarinet od Jiřího Hlaváče. Milí posluchači, za pár minut se na stanici D-dur ocitneme v první polovině 18. století, neboť nás čeká jedno z vrcholných děl hudby baroka od českého autora, tedy oratorium I penitenti al sepolcro del Redentore Jana Dismase Zelenky. V roce 2011, tedy v době vydání partitury Zelenkova oratoria v Českém rozhlase, jsem o tomto Zelenkově díle vedl rozhovor s editorem svazku Václavem Luxem. Připomeňme si nyní fundované a poutavé odpovědi Václava Luxe o dobovém kontextu, dataci skladby, povaze Zelenkova rukopisu i jeho osobním vztahu k hudbě tohoto českého barokního mistra.
1: Zelenkovo oratorium pro sedmici u hrobu Vykupitelova je z jeho děl podobného druhu asi nejznámější. Vlastně se objevilo také už v diskografii již před mnoha lety, kdy Česká filharmonie natočila takové trojdiskové album se Zelenkovými skladbami, které bylo ve své době jedinou takovou, řekl bych, reprezentativní zvukovou nahrávkou naší zelenkovskou, kde se symfonie k tomuto oratoriu objevila jako příklad jeho oratorní tvorby. A proč zrovna ta symfonie se objevila, je, myslím, docela nabílení, protože je to skladba skutečně velice, velice originální, kdy on vyčerpává svoji fantazii nejen jako skladatele kontrapunktika mistra polyfonie v té prostřední větě, ale objevují se tam i pozoruhodné polyrytmické plochy, kde se objevují rytmy 3:4, což je vlastně u skladby vrcholně barokního skladatele poněkud neobvyklé. A mě už tehdy, mě bylo asi 10 let nebo 14 možná, když se ta skladba poprvé objevila, tak mě nesmírně zaujala a já od té doby jsem se vlastně začal zabývat tím. Zelenka pro mě byl takový erbovní skladatel, který poutal moji pozornost vlastně po té, co jsem založil svůj soubor Collegium 1704, jsme se přednostně zabývali Janem Dismasem Zelenkou a Oratorium Penitenti al Sepolcro del Redentore jsem nikdy nepouštěl ze zřetelu a vždy jsem se k němu chtěl vrátit, už kvůli té symfonii. A poté, co jsem se v Drážďanské zemské knihovně, kde je uložen rukopis tohoto oratoria, seznámil kompletně s jeho hudbou, tak jsem byl fascinován, jakou nejen extravagancí, nejen jakou expresivitou se vyznačuje jeho hudba, ale také jakou hloubkou a jak dlouhé dokázal klenout oblouky, jak velkorysá, jak široce rozkročená je jeho hudba. A to bych řekl, že asi tím největším nebo nejvýraznějším znakem Zelenkových oratorií, která jsou, řekl bych, to, co u nich nenajdeme, jako nacházíme třeba u Bachových podobných skladeb, jako jsou Janovy paše, tedy skladby, které jsou určeny pro svatý týden, kde se objeví taková ta přímá dramatičnost, ta konfrontace zla a dobra, tak to v Zelenkových oratoriích nenajdeme. Oni jsou více kontemplativní, ale to, co je pro ně typické, je dlouhý oblouk. Jsou dlouhé plochy, které vytěží beze zbytku afekt, který skladatel zvolil na začátku konkrétní árie a on dokáže jít skutečně až k podstaty toho lidského afektu, toho lidské bolesti nebo lidské zloby, všech těch afektů, kterými se zabývá barokní estetika, barokní filozofie. A to bych řekl, že v Zelenkovi to na Zelenkovi a i na jeho oratorích to nejpoutavější, to nejzajímavější, jak dokáže prohloubit tu emocionální stránku hudby. Je obecně problém u Zelenkových partitur, že se velice často zachoval pouze autograf, případně jeden jediný opis partitury jeho díla.

0: A to se dělo tedy velice nedůkladně, takže my dneska často stojíme před problémem porozumět jeho rukopisu, protože musíme brát také v úvahu jeden fakt, a sice, že Zelenka byl s největší pravděpodobností všech provedených svých děl přítomen. To znamená, on si co si naskicoval do partitury a sám přesně věděl, jak je to myšleno, které hlasy hrají spolu, a spoustu značek, které jsou čistě individuální, pro něj, pro jeho hudební řeč používá. A my dnes stojíme trošku před takovou detektivní prací, protože musíme trošku se snažit porozumět jeho úmyslům i srovnáním s jinými díly, jakým způsobem pracuje s instrumentací v jiných podobných dílech. Takovýmhle trošku takovouhle metodou, řekl bych, detektivních nepřímých důkazů se musíme snažit pokud možno zajistit, jak vypadala zamýšlená verze díla. A to je i příklad prosebníků, kde se objevuje řada otázek. Ty otázky jsou i zapříčiněny, nebo takhle řeknu, proč se vyplatí hledat cestu k odpovědím na tyto otázky. Ze Zelenkových rukopisů je patrné, že on měl velice konkrétní a velice přesnou představu o své hudbě, že on do nich zanáší skutečně velké množství artikulačních, dynamických značek, na svou dobu naprosto neobvyklých. Z toho je evidentní, že jeho požadavky, jeho představy interpretační o své hudbě neodpovídaly provozovací praxi jeho doby, že on chtěl něco jiného, že on směřoval někam dále, protože kdyby psal to, co ty hudebníci stejně dělali automaticky, tak to tam není zapotřebí zapisovat. To znamená, on chtěl se dotknout nějakého extrému a naším úkolem je snažit se rozluštit jeho záměr a jeho estetiku. A to je úkol, který není lehký, ale rozhodně je to velice dobrodružná cesta, kterou za to stojí podstoupit. To oratorium, které stojí v tradici vídeňských sepolker, které vlastně měl Zelenka pravděpodobně možnost poznat poprvé ve Vídni za doby svého studijního pobytu u Johana Josefa Fuchse, a poté, co došlo vlastně silné rekatolizaci Drážďanského dvora, se část liturgie vídeňské, těch zvyklostí liturgických, přenesl do Drážďan, a tím také tradice provozování těchto takzvaných sepolker neboli oratorií, které líčila dění u hrobu Ježíše Krista, vykupitele. Zelenkova sepolkra, všechna vlastně, která se zachovala, tak náleží do doby 30. let 18. století, konkrétně prosebníci do období 1735 až 1736, kde napsal dvě pašijní oratoria, kromě prosebníků také Ježíš na Kalvárii, a Penitenti je oratorium, nebo prosebníci je to druhé z nich, a je to dílo, které se vyznačuje, řekl bych, to, co je pro něj typické, je hloubka výrazu, není dramatičnost, to už jsem jednou zmiňoval, a pozoruhodné je právě použití zboru, kdy nepoužívá zbor k vyjádření, jak bychom očekávali, nějakých vypjatých dramatických scén, ale je to vlastně prostředek ke shrnutí, k určité kontemplaci na závěr celého díla, kdy v dialogu se žalmistou, s tenorem, vlastně prosí to společenství věřících o smilování slovy miserere, a celé dílo končí v pianissimu, odchází do prostého ticha, do ztracena. A tím je to vlastně dílo, řekl bych, výjimečné i v kontextu Zelenkových děl, která jsou spíše veřejnosti známa jako taková velice extravagantní, virtuózní. Tenhle druh výrazu v něm tolik nenajdeme, ale řekl bych, že to i souvisí se žánrem sepolkra, tedy se žánrem díla, které bylo určeno pro bohoslužby svatého týdne, tedy těch tří dnů před Velikonoci pro Velký pátek, a také bylo provedeno s největší pravděpodobností na Velký pátek roku 1736.
1: Tolik o Zelenkově oratoriu hovořil editor kritické edice Václav Lux. Zelenkovo sepolkro zaspívají Mariana Reversky, Erik Stoklosa a Tobias Berndt. Kolegium 1704 a Kolegium Vokále 1704 řídí Václav Lux.